0: Mijav, ta čas nihče ni šel tud mimo, tudi medvedek ne, vprašajte kuška.
1: Otroci so tekli k kušku.